nechce se mi zpívat něco o dívce ze čtvrté řady. Co se na mě zazubí a já zpívám jen pro ní. Když vím, že se vždycky najde podivín s ohebnými zády. Někdo, kdo by radši slyšel, jak mi hranu zvoní. Nechce se mi zpívat něco o stichlém opuštěném sále. O rozdané naději a o radosti, která na mě nezbyla. O chvílích, kdy nechci nebo neumím spokojit se s málem. Chci teď zpívat o obludě, která se mi zjevila.

Nechce se mi zpívat něco o smutku v hotelovém pokoji. O recepční, co mi dává klíče s vlhlou dlaní. O úsměvu, se kterým si připadám, jako měsíc na hnoji. Když mám pocit, že se na mě dívá i výběrčí daní. Daní ze všech peněz bude bída a daň ze slávy závist. Daní z pravdy nejčistší pak bývá špinavá lež. Zrada bude daní z dobrých přátelství, daní z lásky, nenávist i ze života bude daň. A nikdo se neptá, jestli chceš.

Na výběrčí daní prosím, dejte si laskavě pozor. Vypadají nevinně a úsměv jim na tváři svítí. Stačí ale na chviličku zapomenout, že tu mají dozor. A zítra zbyde po vás jenom pověst a uschlý kvítí. A příští týden zbyde po vás pověst a uschlý kvítí. A za rok zbyde po vás jenom pověst

na zemi roztančí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svoji tvář, ať uvidíš.

tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

Copyright do Batcô. Que

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořící.
0: Poletní půlnoc se nastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štít. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

ти не хатрану отевжено. Co nejděl si pak do ní vzůl. Za chvíli poznáš, co mám v plánu. Kde pak tvý klidný noci jsou? Kde pak tvý

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Jsem kavojčou, mám pověslou, vrtko ta rychlo

Kdo z nás, až přijde čas.

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru?

lice psům. Ledviny játra srdce na oheň a maso do hospody. Nebesům těžko svět stavět na roveň, ale míra se vždy hodí.

co nikde nebyleš. Sluneční žára, pár nealka,

Jsem soumrdený a trasat se na oheň a maso do hospod. Nebesu mu těžko svět stavit.

Náhle trél trampů tichem porukráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se soumrakem zavzní v různý tón. V šlépějích pegasů a hvitu tlapkých kůn, kéž nevzní.

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klín jich tíží půl tucet strun a soumrakem lká jich luzný tón. V šlép jejich pegasů a hvět od labkých kůn, kéž nevzejde z

Strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And.

vstát. Vytáčí, točí, jak hombre s sombrérem. Má pěkný boky a španělskej pás. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátná, prodá mi pro štěstí dva páry kastaně.

tisíce myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo na venek v duhových peřejích, pochodem kupředu.

0: dalszy fragment ze bezmirem dobruje.
1: Kdo se to škodí?

a Mária se Josefa zeptala, teď na něj věříš? A tehdy se z ní stala Madonna žena. A tehdy se z ní stala.

psaní doporučeně. Setřel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochty mňou, kříp.

zadní dodal jsem. A zvony zněly za lesem, a zvony zněly za lesem. Držel jsem v rukou psaní a koukal zasněně. Razítko hladil dlaní, umístím to též na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochty mňau, křičel celý dvůr. A já se rozhlídl a řekl čau, koko, řekl kur. Odcházím, řekl jsem já, do města dodal jsem.

0: tě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý jejich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesmě, je to tak. Jenomže já ho půjdu. Já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni na zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce, ten 30-50. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Proboha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš zdravý oči, když líkneš já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

oblíklo šaty, asfalt na mostě už tak neboní. Do tmy houkají noční vlaky,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

už ho taky děsí. Jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si? Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu,

Hledáme, proč být sami, hledáme, proč být spolu, hledáme štěstí v lásce a taky v alkoholu. Hledáme teplo těla, když samota nás zebe, hledáme sílu říct, že celý

můžeme zase trochu žít. První se omlouvá, další více, aby svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičít na dluh života, aby jí zdvořilý a za rohem pak kopnout vzteky do zdi. Večer ji drtěl v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se myhla na spátek.

a kdy už konečně taky jednou já pořád sahat do prázdna. Promiň, vždyť jsi byla docela milá.

se dopředu většinou sám. Nenávist nesvedu, nepředstírám, dokud to trošku jde, nebojím se zmatku,

o půlnoci, to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století, tisícileté.

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a po.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Panenko z máku zrozená,

0: Nezvaní hosti měří náš čas.
1: Jsme jako kapky,
0: co kapou do poháru.
1: A přitom světlo je tak blízko nás.
0: Jenže jsme slepí
1: z těch věčných svárů.
0: Jenže jsme slepí.

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: a prachy. Nežere, vážně, nežere.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Dnes jí vymaskuju něčeho knihy a jsem agent CIA.

Gamsen duši za plural, na Ruska jsem mordoval. Vepřem agent CIA za nebezpečnej a ten zvej. Jsem zlej, jsem zlej, strašně, very zlej.

Strašně berry berry, kim beat, jsem zlej, kim líp, jsem placenej, zlej, zlej, strašně berry zlej, kim beat, jsem zlej, ší, waha, waha, na mě si dej bacha, nebo já, jsem strašně berry berry, příšerňácky, strašlivá.

A mne už v uchu hrozne kručelo, a ty si mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ešte zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

vojenský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké, peklo a rád.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod, snad mi tu ještě.

0: Vraná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla,

Obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

Tenhle ten vousatý šedivý strýc při dobré vůli mohl by být bůh. Koukněte právě teď rozjasnil líc a z dýmky vypustil kouřový kruh. Před sebou skleničku fernetu má, občas je dobře nahořklou chuť. A řeka života nepokojná, náhle je klidná a hladká jak rtuť.

0: se třela glanc, pak sklopí oči a musí se smát, jak jste dodal mi svou svatozář šast.
1: Na sále začnou jazzmeni hrát, své nevesele opojné blues. Saxofon chrapí, jak to mám rád, a černá holka má hlas jako Bruce.
2: Zda byl ten starý muž Bůh nebo ne, těžko dnes říci, však jedno se ví, v náruči zpěvačky

nechal zadní, jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Který i tebe přežiju. Ten chlápek z dveřích neuvěří, oč tu běží.
1: Jinče neříp.
0: Dneska večer budu hodně veselá.
1: Koukni, sněží.
0: Střechy věží, v loužích leží na nábřeží. Nevím, proč se se všim tolik nadělá.

kolik drahocených rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál, přes větve časem klející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám.

Vila bezrádné, hok rovinám, až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásnohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již bych k úrazu zášti jazyk. A kdo celou pežeté volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé.

někdy ruky. Sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok. Sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otrok.

u nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

vážně nevím, o co kratší.

0: Portál Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk. Co duši zaléhá, co v uších zaléhá, zvuky a zvuky cest, co nás dovedou, až za štěstí.

jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednul,

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masy, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

poslední chvíli. Tu, která nepočká, když ty ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe nebude síly na zbyt.

زمان. Jen vybílené kapky, počitky a věmy, na místo bankovek a dekretů na byt.

zmrazených cech očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

do útoku. V okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli a lidé přejou si šťastný, šťastný, šťastný a veselý.

ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší. No tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy,

hvězda v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

cukru vatikus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řidicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá smít.

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely. Příhoda byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanou, ať si přeteče.

Radio Folk. Váš klidný prostor.

byla to vždycky těžká řežba, ironické šlehy přesně na citlivá místa, studená kopí zádech těch, kteří chtěli rychle zmizet hned, jak rozpoznali, co jim hrozí.

lásky plná, jak čistá bomba, a za ní bitevní pole, posete hlavami, těly a údy, posete hlavami, těly a údy, těly a údy.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Uživatel bára leží v pláči, když prý je teď dospělá, tak ať si sama vydělá.

motýli vzlétnou nad střechy domů. Ozve se výkřik a zmíří se

я мила мне авто, а в них жидичи на дуги, аж един з них все отазав, да не хці се срез. Je prvý, jak je to těžké, svoje tělo pěšky nes. Vychloubal se kolik měst, už projel s autem svým, řekl jsem příteli, já tuhle zemi neznám o nic míň.

Malše, Úpa, Ohředy je Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela je Marínu a Moravice, Horná, Dnilec, Berounka, Mžela, Torice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevišovka, Stará Říka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka, já tu zemi.

znam, tu zemi znam. Poubink, Pilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Ďumbír, Kryváň, Lisá hora, Velká Fatra, Čerchov, Sněžka, Ještě má Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milešovka, Cínovec, Klínovec, Brdy, Děvín, Gerlachovka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Každej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlan, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Trpín,

Tě v ohrádce za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

bez hluku přišli tě navštívit, korektně zdvořile nemohl si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřel.

hodili mě přes palubu, kamením zatížili, ve strachu o svou záhubu hladinu rozčeřili.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Zpřádali falešné nitě v temné kopce.

chodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

Proto z mých beder sejmou břemena. Hodili mě přes palubu, já však ještě nekončím. Bojovat o život budu.

tam, kde řekou proud nesl ozvěnou tvůj hlas, tam tě slýchá má lásko z jezer, z horských plat.

protože jsem king. Namáho vymácháči se mé obrény namáčí, když učím křehké dámy windsurfing.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení.

0: mě starej noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený, a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Perona.
0: A nikde závory či přejezde chráněný. Hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
3: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout

mísit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Dneska už tu sedím sám, s tebou in memoriam. Prý proměnila ses mi v anděla, tak mi

udělíbat. Vím, už nebudu tě víc.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

Někdy večer, jak se šeří, tak nechce se mi ani hnout, ale jsem z těch, kteří věří, že z hůry hlas má.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak mi rádi zahrajem vám to, co každej zpívá, ať je spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej tón, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš. A když víčka ti padnou, zkrátka nemůžeš pít.

Folk. Hlava nad vodou. Radio Folk. Hlava nad vodou.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

Každý anděl potřebuje jednou nabít na stráži. Každý anděl potřebuje číst knížku i s tiráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Ta-da-dee-da-dee-da-dee-da. Každý anděl potřebuje

kreslení, z křesla se zvednu, vypínám bednu, tohle to pro mě není. Sešli se vědci, odborníci, říkali člověče stůj, já klima neštuduju, ani nejsem VIP.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

pan osud a slečna náhoda. Sešli se v tramvaji, ani jí ruku nepodá a už se hádají. Přeli se hlavně o otázku.

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu. A byl zase všední den, la la la la, la la la la la la. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu.

laskavým úsměvem mě zdraví a můj klid mě bezstarostně zradí.

těžko směnitelná. Sklenka za sklenkou se točí. Hledám svůj příběh v jejich očích.

tak i nekonečná. Jsou slova slibů lehce nebezpečná, jak rosa po ránu se ztratí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola, Benátky zblízka odraz od mola.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na pohody v moři Komerce. Radio Folk.

na stráních roztál sníh. V dopisech stále k nahlas čet, že odpouští mu hřích.

stačí zpěv, rušit jenom málo, když chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volá v rozervaný, anděli, už se zjev. A už se spánek blíží a očička mý blíží.

u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: S křikem se ženou k pláži, konečně smíjí se, co se nemá. Vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

Sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno. Rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká, jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

královna Mapsy se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vztekneš se mi na prach. Už domčí výtah z přízemí ty zvycouval za prach. Slova se valí jako příval, kytku beru do svých klap.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co v oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

víně večery, kdy vedle tebe usínám. Baví mě, když říkáš to, co jsem sám chtěl říct. Baví mě, jak máš ráda, když tě pevně objímám. Baví mě...

pak možná pochopí, až z té velké výšky, kam jste se podili, mý hrdinové z dětské knížky.

dál zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

světýlky, romány o lásce a o štěstí. A také krásně malovat obrázky dětem nad postýlky,

touhy. Zvolna z ní odtéká energie. Duše mě volá po svobodě, ať

jednou osud do Detroitu sval. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i

Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku. Má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho za ucho, jak získat pár označky Cadillac.

kufr hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kaskli přejel vlak.

vytopnula hlídka z Harley. Co je to za typ, ten lekadla? Hej, byle svenský ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

Jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napad mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedluben, celere a dýni, pohromím chána, okouzlím.

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

nás země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi. Vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem. A dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu. Těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máru a nahoru v prňák. Doma mě pochválej, jaký jsem kabrňák.

když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou. A když ti fešná Angličanka před dveřmi řekne zasnou. Když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku.

Léta, jak socha kamená. Bláznivá kometa ti schladí ramena. Možná, že potom

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

kde sovy loví se slovy. Za ozvěn holčičích smíchů padáme tmou do klukovin. Bude si tančit

nečekej na až, začni hned teď. Popojdi o jeden malej krok vpřed, narovnej ramena a pohled výš. Vydej se na cestu, opust svou skrýš, tam tě nic nečeká, tam už to znáš, tak

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: kresy je moje žena. Johnny, pojď se mnou pít.
1: Johnny jen po noži mát, prout krve do vzduchu.

Stojíš na peronu, kousek ode mě. Anonymní dav se kouká do země.

0: dál zadny, jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

hlad a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

0: že už přišel listopad a jablek je míň než v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Napito, vipito. Pravi mi rovini, šlenky, je napadají potom.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

duši, jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, leco zvím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlad v andropauze.

kdo tě nezná, hned se spálí. Moje ambra, viciankáli, kolibřík i papiňák. Neprosíš a nemáš strach, i když jednou jsme se báli.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

lebky u kolébky, hoj, hoj, stáli mi. Podle tvaru mojí lebky, hoj, hoj, věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj, hoj, do plének. Nechápal jsem smysl jejich hoj, hoj, myšlenek. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj, hoj, obézní. Snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži, hoj, hoj, co to dá. Šilí, jak to zpívá Samson, hoj, hoj, pohoda. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj, hoj, od kosti. Snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom mat se hoších trochu, hoj, hoj, potrápí. Ať je jeho princeznička, hoj, hoj, na chlapy. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj, hoj, blbnete. Víte, jaká nemoc vládne, hoj, hoj, ve světě. Ať zavládne v jeho žití, hoj, hoj, jedyla. Vzala nůž a fik a věžby, hoj, hoj, zrušila. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj. Hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení, hoj, hoj, pro všecky. Že každý problém dá se řešit, hoj, hoj, vědecky. Aby nekradl se uřež lidem, hoj, hoj, ručičky. Aby nezdrhali za kopečky, hoj, hoj, nožičky.

0: žáci školy pomocné a Jarina s nima pili víno, víno ovocné.
1: Zvali si deprima.
2: Jarina, Jarina, Jarina, Jarina. Jarina, Jarina, Jarina, Jarina.
0: Měli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné souvězdí panny dnes novami temnělo. Studijní výsledky nám byly houby platné. Ze všeho nejvíc mysleli jsme na tělo.
2: Ze všeho nejvíc mysleli jsme na tělo. Jarina, Jarina, Jarina, Jarina. Jarina, Jarina, Jarina, Jarina.
0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetu mobile vložila. S očima do kořán, tak do mých plicních skrýpků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král.

0: že jsem měl vína dost a klíč a byla zima. Zůstala se mnou klidně v bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima,
1: jenom jeho šánku neupleť, fakana.
0: Vypnula plotínku a otevřela dveře. Svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet. Voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.

Pak mi ji přebral zpět Dežo ze zvláštní školy a já se v lese opil rudou sladkostí. A tu mou bolest rozes vítr do okolí a moje chvění přenes osykám do listí. Teď už se stydíme i za to, že jsme chudí a že jsme pluli v pekle i v oblacích.

kdosi na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý.

už jsme opět na trávě. Neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě a dosáhnout jsme chtěli hvězd. Letěli jsme spolu ku štěstí, už vypršelo, už je po dešti. Složitě, žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud. Chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou. Místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Vítčí představy ty odplouvají do dála. Kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká tak. Složitě žijem, žijem, složitě. Složitě žijem, žijem, složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě její prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Slováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě. Žijem, žijem, složitě.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Je pár minut po 21. hodině.
2: Novinka v play.

0: kterém nic nevíme.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Napito. Napito, bibito. Napito, bibito. Napito, bibito. Pravý mírový myšlenky je napadají potom.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Z Bůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí co chtí říct

nájem zapakatel. A kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají páč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na tři zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně, za loužičky ve vaně, denně místo snídaně, za loužičky ve vaně.

obchodních despocích, tam úřady může být. Vždy v pondělí po ránu, za mezery v Koránu, vždy v pondělí

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnocích. Kdo jsou týdy dřív, nebál se víc prázdných papírů a ráno, že poví zas nic.

Opatrně tiše, že to postřehl jen strom, se dostavila na místo schůzky. Jenom datumu se zmýlila, jako mnohdy předtím. Opatrně tiše se skryla v jeho stín. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když má člověk v kapse spoustu let,

spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlap a ženský vařili a balili prsty, to když se někdo do ruky sek. Večer se sneslo dříví, větve a tak.

že se všechno v lepší změní. A všechno bude znovu, jak má být. Že zase vyjde slunce.

0: se vše, halí se vše, v tichu noci,
1: v tichu noci.
0: Dům zavoněl
1: po ovoci.

aby bylo šťastný dítě, šťastný dítě. Všichni svatý, všichni svatý hlídají tě. Koně budou, koně budou tančit vzelí, tančit vzelí. Zlý myšlenky, zlý myšlenky.

0: tu zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitloukla tu.
0: Šeru noci, vše se halí,
1: tak už spinkej,
0: tak už spinkej.

0: se halí, tak už spinkej.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

zvěčněl totem. My byli s bráchou ještě kluci.

vrátit smrt, na stole doktor spí. Více již nepomůže, bledý je měsíc, poslední má čtvrti. Je skoro půlnoc a v koutech houstou stíny, jsem to jen já, kdo u oltáře bdí.

zažil. Však co mi vyprávěl raněný generál? To věru příběh byl, že z něho ještě v zádech mrazí, že v dobrém rozmaru u ďábel co si dal. Ďáblovy hodinky a kto...

a v koutech hustou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí, bude to Napoleon nebo někdo jiný.

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudné. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá

Na divadle světa se hraje derniéra. Zažloutlé fotky z léta, stará dávná éra. Rozmazané šminky a popraskaný ret.

Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dal jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stih. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér.

0: To asi znamená, abych i já teď stih. Tak to asi znamená, abych i já teď stih.
1: Tam, kde ďábel skály sázel, jenom blázen by se hnal, černou hlínu rukou házel a o život se rval. Tam ocelovou jezvou člověk krotí zem, jak neústupnej pokrok ten.

Už není cesty zpět a mozoly, co pálí víc než rozpraskaný red. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen když z kotle pár.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Chtěl bych ti říct, jo, to se stává, odkvetly květy mandloní, otočím řeky proud.

0: zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na Kvasimóda. I Kvasimódo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech má. Má svůj hrb a hladí faldy, esmeraldy, esmeraldy, Kvasimódo hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech má. Odjíždí na Labskou boudu, Kvasimódo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech.
1: Ticho.
2: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
3: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je

jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, Sádra plakala, že se rozdrolí

campo zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

dlaň je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Plena pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: V poušti stál sám otec Abraham.

spojený. Nechtěl jsem pryč, ani teď nechci. Tady cítím svoje kořeny. Tady leží moji předci. Ale pro mě už to neplatí. Už tu nesložím svý kosti. Každá doba žádá oběti.

Zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matlých staniolů. Rozpraskaný ruce.

0: tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5.36.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vy jste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slunce už dávno zaslo za rozpůlenou zdí. Foukáme mlhu na sklo a posloucháme tmu. Kreslíme prstem křivky přes rozpálený sny.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Ještě umím dejchat vzduch.

dny s modrásky na rukou za dřevěnou hradou až na konci louky. A za všemi těmi dny s modrásky na rukou

Svět se s náma točí, otáčky se zvyšují, tak zavři oči. Než nás vlny zbičují, bílý příboj hladí poloprázdnou pláš, no tak se neboj. Já jsem s tebou a mě znáš.

A on, slunce už haslo, jak lampion, pohlédla na něj a sladký zvon, až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít, sám a někdy zpět, vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál,

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál, u brány slepec děkoval za minci ozenou.

vedle sách, jen otisk těla v peřinách, tak jenom rukou lehce mách a nechal všechno být. Ale ztratil se jeho klid, tak jako s jarem let, jen tím, že jak mlín se točí svět. Hodiny v srdci tikají,